chváliť. Ochotné je moje srdce, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spievaj.

duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál, duša moja chvála, duša moja chvála, duša moja spieva. On je hoden všetkých chvál.

0: Sláva buď Bohu na nebi aj na zemi. Haleluja! Náš Pán je živý Pán.
1: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119, 43.
2: Počúvate Rádio Logos.

hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest za naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.

0: čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ano, Bůh píseň dá a ona nás bude stále provázet. Píseň přišla na naše zem prostřednictvím jeslí. Jeslí v Betlémě. Byla to prostá píseň. Prostá, milá píseň pro každého člověka.

se ji pokoušeli přehlížet. Říkali, není žádná píseň, prostě neexistuje. Druzí se snažili změnit její melodii. Ustavili zákony, aby ji přerušili. Armády se dali na pochod proti ní. Pobili některé z těch, kteří píseň zpívali. Vztekle proti ní křičeli. Pokusili se jí zničit. Nakonec ji přibili na kříž. Řekli si, tam umlkneš. Ale to se nestalo.